všetkých vám chcel vás to. Igazából azt ígértük tavaly magunknak,